0: Dá sa jazdiť prakticky zadarmo? Zdá sa, že Ivana Ilgová a Igor Daniš majú po ruke konkrétny príklad.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, došlo na najhoršie.
3: Je to tu? Už to vypuklo?
2: Pravdu. Hovorte pravdu.
3: Ale čo?
2: Spotreba.
3: Ach zo.
2: Niekde som im neverila, ale s tými plug-in hybridmi to už fakt preháňajú.
3: Čo?
2: Nie je možné, aby jazdili za 0,0 nič. Tak ako to je? Sme sa s koňom nezrazili.
3: Tak, expert na techniku Robin Babický.
4: Výpočet spotreby u plug-in hybridu je daný vlastne evropskou směrnicí a ten výpočet se v základě dělá ze dvou hodnot, které se změří při provozu auta ze spalování. Motorem, to znamená s vybitou baterií a znova při provozu auta s plně nabitou na baterií, to znamená u většiny plug-in hybridů v elektrickém režimu.
3: Inak so zreálnením spotrieb začala Európska únia v 2021.
2: To trvalo.
4: Z těchto dvou hodnot se takzvaně počítá kombinovaná vážená spotřeba paliva. Od začátku roku 26 se tento výpočet změnil. Ty hodnoty se skokově zvýšily u plug-in hybridů a v tom výpočtu se více dbá a větší váhu tam právě má benzínová nebo hybrid spotřeba při běhu na spalovací motor než ta elektrická.
2: No sláva, tak už mě trepu?
4: Určitě se ta spotřeba zreálnila, ale otázka je, jakým způsobem řidič to auto používá. Pokud jezdí skutečně do práce a z práce a jeho dojezd je do 100 km, pak jste schopný celý týden jezdit za nula.
2: To fakt?
3: To fakt.
2: To ako?
4: Protože nabíjíte jednou doma nebo jednou v práci, jednou denně stačí nabít baterii a máte dojezd 100 km.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem s naživom.